0: ale se být toho, tohle no, jindrinka.
1: No, no, no, no, no,
2: Little Krabber se nýle máme ke stůl.
0: Ono zakáže, no, co ono zelí ho.
1: Na slíhe, smachli, a já.
2: Little Krabber se nýle máme ke stůl.
0: Kejke, mítke, na jaká bacha dronka
1: zelí. No, nejde, jsi, jos, jos.
2: Little Krabber se nýle máme ke stůl.
1: Kom, jír, vyjí, jůr, fuše,
0: tak kontent. Já, a víkuk. Voilà. Ho ma merno.
2: Little Krabber se nýle máme ke stůl.
3: Witches.